abšipič, to môža si tiež vokličanc rajerio blidotenesa. To však česnáno sobotu již o našim programie slyšeli prinie blidotenesové mústvo športového tovarstva Viktorie Vorklece, kde je vokresné blidotenesové mišto. V športovej hali v Boršovie přesadžichu sa Vorklečenia již o štvrtk z 1-4 prečujú celky športového tovarstva Červené Nôslice. A no hej, za Vorklečenia nastupichu tutun večer Roman Straube, Mikvoškec Bratraj, Křesťan a Michal, Štefan Miet, Milan Luka, Atiš, Robert Lenart a tu ješ vutrimno gratuláciu na Vorklečenju. S tým môže sa im vopročak nadúvať, kež Markus mu a tu spíva.

0: Kożne słowo.
1: Marzenca Antonius Kretschmans Dubrenka.
2: Ty se posledni raz odpoladnie wokoło pučo? Sme miestem tak na to wusmereni, najspišniši, najeficientniši a najbolje logiski puč od A do B brač. Naše cywe živenje je odbe optimirovanych čau. No chceme čas ubič. Ale štuš přeco jenoš direktne puč berje, vidžiteš přeco jenoš to samsne. Skomdžime věce, kotrež leža na kromje, małe, neplanované případy. Eficienca je vůlkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmiče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svoje čipnošču ročo dostaneče. Po voku o pučach nenamaka svědča to, štož se pytal, ale často runie to, štož runie trebaš.
1: Nábožné svoj knýma dženca Antonius Kretschmer na doko a zamovitosti Kulovskie vosade.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas, doście naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano se nietko prašiče, što to dokładne je taki energijowy atlas. Sledžarski projekt z imienom CELSIS je Drežďanska techniska univerzita przewiedła. Wot leta 2022 su wiedomostnicy prawidłownie pod kulowom wioli popuču, a Bettina voče tam przy tutej studii wykuluje poprom švoty, wiesz tam dokładniše.
1: Hej, nie su przepytowali, jak może so zastaranie z energii ukulowej hać do leta 2000 zmienić. Przy tym stajachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita zrydziszczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta na miasto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinowa sycz za to suwa do Saha. Za to su se tvarenja, drohi a dalše obvuki jara dokładne vobladvali, vusledk kuloma dobre vumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dvusvojbne domy a vulke pvornine naciše. To je super za solarne připrave. Runočasne doby so milinova sič nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny vočakuja sledžerjo konkretne za kulo?
1: Studia so vukadža so potreba čopvoty kulove hač do 2500 jasne votebira. To zaliži vonje na ponovjenych tvarenjach a na tym, so mor přichodne menje tvarenju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podňu a leču. Miestom so je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulo přichodže inteligentne rozrisanje za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A voznamena to potom, so moli v kulove přichodne problémy z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cirkonje stabilna. Vizo moli od 2005 a cíceči jednotlivých hústčišo v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosče nastač. Napríklad zime, duž veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so i auta nabývaja. Potom počeženia jasne stupaja. Sledžeri pak tež vúzbehuja, zo sú tute problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Ze zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadovaniom miliny abo tež inteligentným nabývaniom elektroauto, hoďa so mnohé čeže vodpopadnúč.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom plánovač a vůviče tež aktivně přehočeč. Potrebne džakse informácie, Bettina, v kulově má nitko potekým nuje energijový atlas. A s tým je bedl následom, dobaranie prajmoj tu z Budeského studia.

0: Dale я ду, чежу пак се наю, помятку.
1: Восеменшино понапо седемих је, хай ахач руниш је мјалива револуција за пшеротом пола нас мјестим давно нимо, а ја вјаца чест а цице чилит зашво, су там шеца ишче помане простне биве блаки. Во себе сербским свече. Каш напшеквад сербске медија а цензура до 1998. Во тем са так раде не речи, а тиш не е са во тем ишче вопшто ниша следжува. Моника Гердесова је са с недушиме редакторомај дедушшого дженика Нуа Доба во јеју назоненјах озмовјава. Принипшеквад је во себе цензурије. Само детајлах. Во тем поведа Марка Цежова.
2: Я смела добрых коллегов, а тех, которые с вами, что с вами видят, что дяры меня, а хача. То с вами выживала юно, да слово Божель.
3: Божель.
2: А да, мой коллега про, ах, вишьте, да слово не кинец, так не выживи, писа рачу на жель. Я-то с вами сама аутоцензуру мила. Я с вами сама за свойской аутоцензуру вон. С вами я писала, как с вами я мыслила, что это правое
4: Celé podobně. To s odstavkom telko let nědeší redaktor Nové doby a pozdější rozvosovník Benno Bilkvíči.
5: Hej, to je tak bylo jen za začal, što můžem písač, što je nědobě písač, za ten šéf tam prudkové tam nespí, zase nikdy něco nevůžmone. Tuto nožice ve vove, hej, tu je každý z nás mír ve NDR-ském času, každý, kdo šel zjavně řečal. Ale cenzura je po mém začal, veli jac byla, a ne je se ve prvním rače pokazala se s nekakými zakazami.
4: Benno Bilkví ještě, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporedžane.
5: To najhorší příklad je bylo v nalječu, zážnu nalječu 1980, když je byla vobedlarska zhromadžizna ve Klietnom. My se znamená ještě dopomníme, či starší, Klietno drbeše se odbakrovač. A Klietno by se odbakrovalo, když nebe přeročišo. A vobydlajo su na barikade šli a su tete docpili, zo je předseda vobodnej rade, to váš Vitek, přišo do Klietno na vobydlarsku zhromadžiznu. A tuta host, tuton hostin z žulu bie poune, kopate poune, ľudia su vonka předurim istali, tukaj ne je nudská miestna bolo, a tun bojknes Vitek, tun je se dostal. To sem za mne te prejne zaradovne, ktorú som ja tete v tutej forme doživil, a ja som potom noc doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto zariadovanie. A potom som ja to predpozíš dobil a to sa namestníke šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom ju hún ve princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal ve červenom písme. Za toto nastavok sa heimbuju, dokáž hún z tej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Benno Bilk. Tom Benno Bilk je tam, ja neviem, koľko slov písal túto nastavka. Šo druhý je písal namiestnik A. Pod smu je jen riane přinoš, ktorýž o tom svedčí, zo sú ľudžo poprom za energivu i politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne o túto jara prezantnom zahradovaniu tam v Klietnom žan kusk sa nejace jevivo. To je cenzúra byla. Na tutom príkvade, alebo na veľa takých podaných príkvadách, tak je cenzura fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
1: Veľa vopšaniša sme sa tuto témie čera venovali, što ešte rune svišeli, by je jenož krutký vúriesk vúsevania serbske médie a cenzura do 1980. Tam sme sa tiež cenzúrie v serbskom rozvosu venovali. Namakače tuto vúsevanie v internete, v našej app MDR Serbia, a vizor tiež ako podcast v ARDC Wörterchef Audiothese ARD Sounds.

0: No, dosedmi je, Anetko, chceme poladnič do dženstnejších novinov. V novinách, če menstruje menujce vo voľbe vyššo miestčanost v Zorelcu, Bettina.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Hej, a tedy, keď ešte zavešte hýže o nemských povišťach svišeli do druhého koha. Mýjíče zastojenstva dotajrika Octavian Ozu o CDU a vunie čera absolútnu väčšinu celé snádne mísnu. Von přinže menujúce prvným voľbným přebiehu na 9,41% vosu. S tým nastupí Ozu konc mieje 31. mieje rozsudných voľbách přečivo kandidáty AfD Sebastiani Wippeli, kotrž do zpěčera 4,43%. Wippel ležeše při uličenju s časami kytro jasne prietku, předušim po úsledkách z vůlbnych lokálu, s listovými vůlbnými vosami pak so potom vopěno hýšče raz v obročí na dobro Urza, kajž prajne také tam a sem. Přiušim, ze 9,41% pokaza so Ozu Džakonu za vúsledk a rozvoží, zo je s druhým vúľbným přebiehom hižo předpolu vúľbu líčiu. Přišelný týdženier chcú on dále so o dôveru starač a tiež vabič za neho a tiež vypil riečeše vo jara dobrým rezultáče a připovedí angažované vúľbné boj. Kandidátka Ljevice Sabina Kristian, ktorá až přinže na 4,4% znova nastupič nebude a chce Octaviana Ozu podpirač. Nestronský požada Hagen Ješka do 5,2%. Potekým kunc mie, že potom vo doskončný rozsud vo hamče Zorilského vyššeho miestčanosti. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Čezač menšinu posedmih je. Jan Rehans mi je za nas nedom vůsledky tutoho športového konca tydženja, ale do toho chceme se ještě raz podač do Flöha, tam je menujce sobotu 12. holcu Koparku z 12 športových tovarstvů za vůbranku zapadovůžijského koparského zjazka Rauho. Je s nimi být týž jednočiletná radvorčanka Marie Schneidrec a jak je k tomu důžbo, je ona nám takhle ujasnila.
1: Před nekotrými tydženami dostal přeprošenie za takmenovaný zjištungstrénink, tam bych utež vedel damnú holcu v mojej starobnej klase. A oni sú ladali, kak dere môžeme kúpaň súrať. A oni bych na koncu vo mne přesvedčení a sú mi na túto turnier přeprošeli. To by za mne vulka češť a ja sa tej vulky som za mne spelnil.
0: A ja s tým Smith wie so dich Sanju so bo Wesseli so jetzt so Sanju tut so ein Spelnio Wiatze wo runde tut im Turniere dann we Flöhas wischiche dich für Jensnischich Sportewich Wustlitgach ne dann Jan Reha präsentiert.

0: 6 minuty no dos mich ja tuž przepadam netko svoje Antoniusy Krečmary z Dubrenka.
1: Nábožné slovo.
2: Ty se posledný raz odpoladne vokovo pučo? Sme miestom tak na to vúsmereni, najspišnejší, najeficientnejší a najbolej logický puč od A do B brač. Naše celé živenie je odbie optimirovaných čahov. No chceme čas ubiť. Ale štúž přeco jenož direktne puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme věci, kotrež leža na kromie, małe, neplánované případy. Eficienca je vůjkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svoje čipnošču ročo dostanete. Po oku o pučach nenamaka svieča to, štož se pýtal, ale často runie to, štož runie trebaš.
0: Nábožné svoje kni má dženca na doku a zamovitosti kuloskie vosady Antonius Krečmar.

0: Policja z G.
1: Lesu pola Lipiča blisko Radvoja su sobotu večomu niciju namakali, při tym jednaše sovo väčší metalový předmet. Zauvaná policia informovaše potom nudom službu za odstronenie municie fachuce z vyššišu, zo jedna sovo ruku tankovú, abo tiež tak menovanú pancerovú granátu, a môžachu ju namestne zneškodnič. Na kole sovarskej šestce při B6.90 tež na teritoriu Radvorskej gmeny je policia nedelu ráno krotko pojený kolesovária zvyšiva, kýž nemôžeše se svojim e-bikom hižoviace tak pravé rune vonieč. Test buda nimale 1,7 promilu alkohola kri, muž zmije se netko podľada vopiustva ve vopkade dla zamovič. A na B7.90 Kinspoku je sobotu dopodnia 2.70 letny vodža dačie na kšižovanišu pravdepodobne čornu amplu převidžal a zrazy do škody 6.30 letnije, vobaj so zraništaj a buštaj do korunie duvezenaj, nastata škoda niedže 20 000 euro.

0: Akikarahi, Honac, Schulsko, Okoraral, Bizeprai, Sojanitko, Napodživicic.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer i vas je včera radvoju do romady peča, što se či modostnym zakrament svjatoho firmovania spoštiu, što na čeholcu bie druščí drastče. Bačonju je 8 džičí k prinjemu svjatému opravinju šuo 4 hulce a 4 holce, mez nimi družce. Kroščicach su včera toho runja prinje svjaté opravinje svičili do romady 9 a 20 džičí je prinikroč k blidu Božemu přistupivo holce, šice, družši, drastče. A tež drežanach su prinje svjaté opravinje mili mez džičími by jedna serbska družka. Na mnohých honjovužijských sách sú konstudžinia mie metali. Na jubilénom 40. Koslové riu vaše nedželu 5 šporu šitke holce národní drastče. Pančicach Kukove na 5.30. mie metaniu sobotu bie dohromady 1 až 60 šporu holce šitke vuslikane. Čornom komcu postara so sobotu 20 šporu modostných vo mie metanie. Holce bychu si vojerúsku evangelsku svedženskú drastu voblekli. 9 žičacich a 10 šmodžinských poru miachu sábskych bázlicach, tyž tu bych ušitke holce národne drastče a sánianach bie dohromady 16 poru žiči a nimale šitke holce bychu vuslikane. Mr. Kuloma wot netka energijowy atlas, won je vuslitk sledžerského projekta z mienom Celsus, kiž je Drežanska techniska univerzita převedva. Wot leta 2022 su vedomostnice za to zastaranje z čopvotu a milinu Kulove analyzovali a možne scenarije za přich

0: Tomasz Krauscher, tobie pola nas serbskim programie, a z tym ja 6 minšinov do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca Antonio Skrečmo z Dubrenka.
2: Ty se posledný raz odpoladne vokovo pučo? Sme miestom tak na to vúsmereni, najspišnejší, najeficientnejší a najbolle logický puč od A do B brač. Naše cywe živenie je odbie optimirovaných čahov. No chceme čas ubič. Ale štúž přeco jenož direktne puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme věce, kotrež leža na kromie, małe, neplánované případy. Eficienca je vůlkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svojej čipnošču ročo dostanete. Po oku o pučach nenamaka svieča to, štož se pýtal, ale často runie to, štož runie trebaš.
0: Nábožný svoj k dnej mie šedženca v nadoku a zamovitosti kulovskej osady Antonio Skrečma z Dubrenka.

0: Zaživit stvar dešnje ten domicil recnego projekta Zoria, jo petk vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rece lubuju. Obželniki korza Zoria sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelou a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoliny, aby groma, že kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také małe recne gedanka sú przygotowali, a przy ugodaniu svojo jasle mieli. Maj to jo już przed sledny ukniński miasec zalitosnych zoriako. We juniju sú już recne przespytowania. Nie gledajúce na malsne minione cas majú trenarje, ako také ukniki ešte wiele cyniš we przyducych tyżeniach, a wiele predk.
1: Z nasz casa nie tak wiele, ale na każdy pat my mamy ten cas, a musím jeho užívat, aby věci uknuš serskou rěc a věci pejdaš v serské kultuře. A taky máme ještě ulety do maminorěcných, a to je taková velika možnost tu rěc věd pšavých těch serbov slyšaš a uknuš, a to je za mě velkým vážná.
2: Ja zu ist mein Projekt dali uviash a na tom jewash a jo was ist jo ten Zertifikat wie Juniu a so da muss im Deckel ist es psigetoash
3: ja zu na kuste part lepies grammatiku bisch a penteke ja zu lepie schela soash jo ja so mislim to so zapschreiben de najważniejsze wiece so mnie.
4: Ja zum Uknus, Weizei, Rogojski Dialekt, Katare Sloe, Stare Luge, Pöydaju. Ja zum Rogowaka, nient ja Büdlim will auch haben hier, alle Rogo Büdli will möge Utroba. Also teuer Virgin war schon zusammen nu.
5: Mame Schiprek Jan Ulet, das Lepigor zunischt, haben Bujame Tekete Domoi Niki, wird Projekter Domois Makasch, a Bujame Tekena Jans Gönzen Ulet, Doppelzge, Drogowasch. Mame Schiweste, Kschute Programm, Sanasche, Sojaki, Sojatski.
0: Jo, a juže ninto přepšasu jo obželniki projekta šuk nuch zajmovanych učobnje na zakoncenski svižen letosnego korza. Ten vedme se 27. junia cevo ve znamenju sarskih tradicijo. Venik še spivaš, zgromanje tepiš a sarski rozgranjaš se. Jo, tož ten termin, ten 27. juni dejali si potakem na kuštopad juže ninto ve kalendarju rezervirova. Gosh.

0: RTB Srpski program Povijesti
1: Inicijativa za ščit menšinovih recov je petk zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k srpskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v radušu su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on nento v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen! Inicijativa za ščit menšinovih recov je petk zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citát. Zapšimieša všetnego dňa z tých recov, deje se nadale liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k ščitu Mariko jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových recov, ako Mariko zapísaš taš a sú potom kšeli drugim, ich užívanie zakazaš. Požedanie se nento v úberkách zvyskovej rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serskim udrokovarjam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. aprila z 63 letami v Texasu. Nielsen jo bil historiker a jo se specializiroval na dajinskih a serskih udrokovarjo. Wenn jo spisao standardne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich udrokovarjo. Wenn jo bil aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. Z małym svijenjom su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge v ustavadlišču v Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marjana Domaškojc ugotovali program Požilach teke vesarske rece. V sarske drastvie su přijeli s cunom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych cunarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Wiele vesanarjo jo pomagalo svijin převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za Błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálneje kompetence, sportojské gýbanje abo spichovanje demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjazč, honorárne a vecne koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mia z Hožebusom a Barlinjom. Pasažíre, ktoré tam ze šiegom RE2 duce sú, musí se vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod zega žasešich viacor upadnú nekotare zvýsky RE2 mia z Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-bonu přestupíš, což pak viele dle trajom. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnych plánach informírovaš.
0: Jadro.
1: Ninto vet půdňa se desčujo ve Vúžice. Meteorologi

0: Netko je pola nas v studiu Simon Heduška vunje ve šelakorych chudžimných skupinách aktívne, kajž napríklad v novej dobie, abo znajče jeho tež z skupiny Brankačky. Simon tež produkuje hudbu. Simon, rejne za studenca tu.
1: Hej, dobrý večer všetkým připosluchákam a připosluchákam.
2: Hajkaj sme svišeli nesejne žil šelakých hudžimných skupin, ale produkuješ tež sám hudbu a živáš pri tem viele za kulisami. Rune o tým chceme dženca s tobou ričať. Simon, ty si studoval hudbu a to nic jenož tu v Nemske, ale tiež v Ukraju, mienujúce v USA. V tým času si potom započínal hudbu produkovať. Čo odla?
1: To je no samo so kusk zajšo stalo. Mienujúce som ja hižo kunč šulského časa, bo kde som sa ja na studii podal. Započal zajímavať ty svoj skúčbu stvoriť a dešen svoj skúčbu stvorí a komponuje a při klavíre to znamená ako modosti tej jara rade činil celé jednoho si svoje melodie umusliť ponte je možný, že na ten dybk dešen praj a nikde jenu z handyom narovač to nedosavle ponien tam kus tú technickú komponentu tej sobu trebe, ale to pa je taký dvoj proces, also to pomejo tej trávoši z 6 leta, mi sa zdá, 5-6 leta, zo bojím si z cíla, také započal tie prvné púče, tak rec hič v produkcijským smere.
0: Jara zajímavá, po takým Simonov štáč potom na koncu bolo vabí sám hudžbu rač, alebo tú hudžbu opravdu, keď si ižo pravi při kompjútoru, tak rec nastačať.
1: Tam môže ja celé jasne prajč v obie vecce, dokáž ja vezo jara rade na imištu steju, ja jara rade ľudí animirujú, s nimi si tiež romáče zaspívam, ale při kompjútoru sedžeč, to má jemo ešte jednu hinejšiu kreativitu, also tam dobie jednu hinejšiu kreatívnu živku puštič od sebe, takrát spuštič dač. Što ešte nikde na jevišču celé tak nima, tam má jen vo sebe, kud tešen sam raje, je to nešto hinajše, tam môžem kus improvizovať po tej s ľudžimi, ale ja najhúštišo s ľudžimi romáče raje v nekakých skupinách. Tam sú pon veste vece, tam je praje, ok, to je nikde jen spiel, tu nie od prdku ač dozade, sme si mu ten tak nazvučovali, je nima tu nevestu kreativitu alebo improvizatorijskosť, ja mu prajem na jevišču, tešen při produkcii v opravdu má, když jen spildový napríklad od 0 nastač, tam je v opravdu zno nuzované kreatívne buď. A to je to, čo sa mi tej jara ľubí.
2: A jak to potom podľa produkcie vypadá, čo je prvná kroče, když ten nový track započínaš?
1: Prvná kroče je v opravdu si kus kvôl a mač o tým. A to sa pomeň najčastejšie nikak ve vožu stane, když ja pak so do spania podám, alebo ráno, když ja stanu. To sú také dve fáze, sú ve vedomosti znov přepotovo, to sú tie dva najkreatívnejšie fáze, kýž človek také má, dokáž ste celo čivo dele jedže, alebo hakle započe, tak rec štartovač. A tam pon nastanú všelaké ideje. Also tam sú opravdu, že najac ideou sú so také v tým času, když ja dôžadu nastali. Tam je pon snáno sa jedna melodia nutzpane, alebo sú to, když je nekaké záradová načiní, nekaké titule za tie mena tých záradová, no, alebo také vecky, no, když je opravdu, že praj, ajo, nekaj moja vôa, nešto vúbuchová.
2: A jaká ty potom krok po kroku při produkcii tak pravne dále dživáš, když máš tepon tvoju prvnú ideu?
1: Genau, tam pon kus voto odvisete, hač je to moja svojská idea, abo hač je to jedna tamná idea, no ja ako producent napríklad popravom, bo ja praju vulky džil, tamných spievo produkujú, also za tamných ľudí, ja pon poskám a hľadám, okej, okay, jo, je na nová účná idea, alebo na nejaká nová spevaka, nová speva, kýž nič nešto poskyčí, alebo kýž ti sama komponuje, alebo tak. Kajš ti šec. A pon ja sú tam takrát kreatívne synu, alebo kreatívne dođeva dám a šemustu, kamože nejaké tú účnú ideju opravdu, do jedno celkono speva a šinešť. No, takže to je opravdu, to je jedno češko dživo. Hej, kusk know-how za to ty trebeš, když dobijem vědět, kuska instrumenty funguje, ka vůz funguje, ka jen aranžuje, ka jen nejlepší šorumače stája. hatte ich ja svoj skvěce činu, ponto te také šokus počasu beží. Ja dom Bože, prajč, ja Bože, nemám celé tak veľa časa za svoj skvěce, dokud ja veľa za druhé věce činím, a za druhé ich te činu. Ale snadno sa to vypíšo, že zmíní.
0: Hej, to by še Simon Heduška, vun sám hudžbu produkuje a netko svičiče, što je titul příhodné hudžby.
3: Ja poskam všelako hudžbu, hačimsku, sársku, abo jenžesku, abo tý samo rusku. Ja šo rade poskam, ale jen zvuky, že nám všet rade poska je tý Mr. Brightside, ale jen sárskam všet mudrý vysce, vod hodarsky. A to bude, že to sú veselé odčiní.

0: Hudźba nie nastanie dźensa husto iżo jenoż w probej rumności, ale tež w modernych studiach abo doma na laptopie. Z tym zabiera so Szymon Heduška, kotry sam hudźbu produkuje. Dodla chcemy nitko wiace o twojim waśniu dźiła a zromadnym dźile z drugimi ryczeć. Kak je to pola was, Szymano, wasze zromadne dźiło w hudźbnych skupinach?
1: Hej, tam do wienkus rozdzielić my z tym, kaj se zno predet un rozdziel miał, hač jen co nieke przyjotwę na jen live ustup, abo hač co jen przyjotwę na jen hudźbnu produkciju. Na jen live ustup ma wiezo kuźne najpromo ze swoim instrumentom činč, ha čikiš muža instrument rač, ha spywač, wiezo pon do tewe kombinacji. Když o jenu hudźnu produkciju, jo, pon to kus kina kupada, dokež tam so to skýry také natvary, also tam netraja širše cel rumadže na tym dživač, to môže jen tým opravić, ok, mus Monike dvajo, ha Monike dvajo jo dživemo na šelakých zvukách, abo na šelakých vieckách, a pon, když náš zakvac tý, pon môže sa tak recte tamo instrumenty ty přidač. No je nejo tak recte na to, tak jara na to jazane, zo in vopročie šetce šice rumače sú. To je tak recte kustúne rožde mes live produku hanom. A pon samo na sebi v kuži band, a ja smusú to po šich druhých skupinu, ty tak jo. No, když je má nejaké 5 ľudí, kýž rumače huďa, pon dobia sa tie šelaké vonkovné vecky rozdeliť. No, jen doby poč zamujte za techniku napríklad, abo jen doby sa o organizáciu starať. Ten tamun sa celé lapidárne sa stará o zastaranie. To ve všech skupinách to sú rozdeliť, tak ako stojí neprejdo to.
2: Hásete pon skere také nichto, kýž když ty produkuješ dvo na mokrých detailách dživa, abo rozhodíš ty to ještě pon skere spontáne, abo se na tohle oboje tyž?
1: Vyli so opravdu spontáne stane. Ha, tam dobím ty prajč, to je taký zajímavý fenomén. To já ty šetce zase mám ve rozmluje s Janom Brizanom Hidušku, koho šopon tyště máče, kaž se já slušal. Môj často husto rumadže dživa môj a tam by rozmluje jo, so ty husto prajvo so husto dy zmylky ke dobrým stanu. Ja môj celé jednore tak prajem. Also dižeš nekaj napríklad při klavíre sejdi, než to produkuje jenu ideju narave se svojim laptopom abo na svojim kompjútoru a se svojim mokým MIDI keyboardom a pon jen zmylkraje. Tum zmylk pa so jenom tak jara ľubi, so jen tu nedom da te produkcie šesadži. To sú napríklad také mauke detaile, když jen pon opravdu praje, ok, to jo spontáne, ale so jara dere hodži, a tam dobiem pon tie spontáne agiráča praje, ok, mu to nekaj zminimo, abo přimierimo.
0: A ja při tej hudžbnej produkcii v skupine mačovo tam pon te nauky kruče rozdelené, abo kato jo, vykúže, što nubi činč, abo kato jo.
1: Hej, tam je nekaj napríklad jemo ládam na našu skupinu Popsorben. Tam je to celé jasne rozdelené. To pa je so tak údavo, no. Tam mám jedno, když sa so stará o tým, co je ženca imenzne vážne za jednu skupinu, o tým, co social media džil, tak rec, no, v opravdu, tie obraze, videa, pravidelne nešto postovať, to je ozno jen jara vujky džil. Po njen druhý so stará o také produkcie, mo tý nieké bole zase na svojských spevách dživemo, a tý nieké na srbských spevách dživemo, to také mi ako moký hint. A tam mamo tak rec jeno, kýž po nôpročo sa tý o té produkcie stará. Tu má moký štúdiu, zvuky džil od našich ľudí od Reždana v Podli. A pon ty tam namiestne do dom šo narave. To ve tým páče nikdy nie som ja, dokáž ja sa ve tej skupine bude o tú organizáciu a ústupe a také nešto starám. A bude tu management, tak rec mám. A aj v druhých skupinách sa to zase inak rozdeli, a to sú, genau, to sú šo také nadavky, kýž sa pon rozdela.
2: Hej to, byše Szymon Heduška, producent a hudžbník. Daleže po příšnej hudžbe a tutu nie si pšal.
3: Ja som Szymon Richter, also ja som všetce od dječatstva, môj najľúbší spiel, starský od Luze Hulco, naša policia. A tu bude asi rade zase mu pšal, že jem zatvili.

0: Ała!
1: Ej, Lara, ja mam tam po policję jedzie.
0: Teta, su nimo jeli.
1: A su.
2: To by się Eski Sniełka ze spiłom policja. Asman, ja so tobie spił lubił.
3: Ja si myslím, že já tam nie prajo, bo já všim možným ľuďom nanoj stúpil a nanoj storčil. Nie, my so viezol to jara ľubí. Ja som tiež s ľuzými hulcami a esky snihoku. Wodrost a te spíru sú tak rec. Aj, ja teke džičace must have, ja mu prajem.
4: Dobre, si man Heduška, ktorýž produkuje hudži za šelakore skupiny a kýšedenca náš host. Nitko chceme sa ešte trošku s tvojim widom na hudžbu a skutkonosť tvojich songov zabierať. Gdy produkuješ, gdy je jen song v obrode hotové?
3: Snadnodobím tam tie prajč, že jen song alebo jen spiel neožiní hotové, dokáž, kdy sa ja nieke spiel naposkám, kýž som ja pred boje nieke pečetami činil. Ponbo je džensnýši džens zase šo celý inak činu. Ale v tým vokom miku, kaj ešte si, tam dobi pon tému konc poč. A to je kus, všetko kus tu nerámik mes, když so nieke in spiel produkuje, napríklad za rozvoz, abo za zaožbu, abo kaj ešte šec. Pon ma in vizor, viste času rámiky, tam si jen po nejen termínu učiní a prajač do toho časa maj boh mu nieke celý jen produkt mič. Pon ma jen vizor najprv o tom času rámik. Když jen svojské vice činí celé ze svojské možné, alebo ze svojského ale Elana tak rec, pon je nima najprv o tom času rámik a tam jo pon tý kustom problém pomeň, že sa jakus zabuduje tým, dokáž ja pon zas došto druhých vice činím, a pon na to zabudu. A jen spiel hoto, jo, když jen najpromol nima ničo jac, štož bude na tom činiu. A to môže drude dootrač, a to môže drude te jara spiešne buč. Azo ja som týzno spiel mil, když smo prajli im cmutnike dvice šepiskali, a tu genau tak stekajš on jo, a tu njo hoto.
5: A ja myslím, že potom při produkovaniu, když to také skupiny produkuje, čekáš napríklad za popsorben, skrý na to, što so druhým ľubí, abo što sú vaše osobinské interese.
3: Aj to je jen jara český trend, dokáž šestým co social media, a když jen jara veľa kontenta také zvotvonka dostane, ty šestým co globalizáciu, zain veľa bolé súbu dostane, što so nasvedče stane. Jo to vezo Češko so nic vobľivovať dač. Môj zo spotamo šetce tak rec to tak činčka išen sam to ce, ale ja to pomete išet spotnú, že to jara Češko so nic vobľivovať dač, že išen ma šetce ve pozadku na hej, gut, ja kusk vím, što so ľuďom ľubí a ja to cem tis na no kusk do to smiera, no ja to cem, že so to inkvi rozširí. Tam ja so sam šetce kus ve deke meze namakam, že ša prajem. Vosta je to einfach tak, až to tibi ľubi, šo je nešto ľuďo praja, nekotrým sa to šetce ľubi, nekotrým sa to snáno džini nenže ľubič, to je, also, te svode du tam celé jednore pšera, rôzno, ale jen ma vieso, ty spiu, když jen celé jednore praj, to buď je nekaj einfach, tým šišené party spiu, hotovo.
4: Ja tam potom jen mysno pši produkovanú, blak pši produkovanú, ktoré sa tibi vosebe ľubi, kýž ty sa co čas veselíš na tu?
3: Hej, šun boja prajú, že je to tún vokom ik, když jen započne. Když jen opravdže sedži, ja to sedžu pon při klavíre a při keyboardže, tak rec při mojim kompjútoru, a pon dom si opravdže od nul ništo humuslič. Ja mám pon předem nus na no jenu ideju ležo, abo nekaký nekakú textu linku, abo také nešto a dom si nieke na to nešto vúmoslič, abo cú si na to nešto vúmoslič, kež praje, kež sa prede prajú drude to celé jednore tak nešto nucpane a drude doviem pa tie uprože sejde časi svoju kreativitu kus vúžadač a to je poprom taký reálny vokomík, když to pon uprože nešto vúskočí a jen praje, aj to som mi nieke tie uprože ľubí. Ze stoho pon ešto coho činč, to je vizor pon, to sú pon vizor, coho tamo mauke detaile, ale tu ne prinný vokom mix, ja musú to taký uosobite.
5: Što a pšinžel pi takým novým spiel, kýž pon nastane, ja opravdu ako prinný, ten text, abo ta hudžba, što to by ako prinná také. To myslíš pšinžel?
3: Ja nesem žan texta, ja som opravdu komponist, ha producent, ha du da to hučno smera. Ja so z textami tak jara ne zabieram, mi to ty texty pisać tak jara ne leži. Respektivne ja ty jara dootrem, bo proč je za nekaj textu ideje. Dootla jo zame šec ta hučba, bo proč je ta primárna. Also ja mam te cele vile ideju, hučbnych ideju na mojim komputeru skladované, když jenuž na to čakaja, so bochu tam so texty přidali. Ja v osobinste tak rec vopročil trem tun text. Ha. Sim te jara vesu, když ja tak rec mam jen text všedem nu ležo, na kotrž môže ja so tak rec emocionálne nuc dač, a na kotrž môže ja so tež emocionálne pon komponovač, než to přiklavíre. Tuž snáno ten mauke vábenie, šice, když rade textu, ja môže smieť ja so rade pola me přizvíč, ja. Všetco rade texte, serbske texte, přiúzam.
4: No, Franco, to je tam nešto pravo za tebe, abo?
5: No, je to možno nekde gledaj započať, si nešto še musíť.
4: Zatkulám. Příšen leto, no, spiel. To byše Simon Heduška, producent a hudžbník, bude nám o svojich nádokách při produkovaniu povedal. Simon je vútromný džak tebi, zosete tu bo, ale ke konci smeš pak se tešte ište jen spiel přeč, kotrež mu potom nedom v zatkulí piskamo.
3: Hej, jara renje, jara vútrobne džak, so som ja smil tu s hoštom boč, što jo jara ujke veselo činilo. Ja, hej, postruju šitkých, kýž me nekak znaja ve Vúžice, ve Serbach. Ha, ten spil, kýž bo ja se pšal, jo, je pod titulom, nosi titul Zdvorlivý, ha je od ja, spile, interpretuje ten spil Gerd Werner, do in spil z leta 1971, a to ma tu příčinu, zo ja jara rade mam tun staršu hučbu, staršu serbsku hučbu, staršu šlagru hučbu z 60-tych, 70-tych, 80-tych lit, kýž so jo haj v Serbach tak rec stvorio a činio, a dokuž ma ta jara jen jara zajmavý a luštný šarm.

0: Zatkula.
1: Neuse Zeusu. Kuždu ponžedu.
2: Nám nových horně užijských sách sukonce ženě mě metalie. Na jubilejnom 40 mm koslu rýváše nedělu 5 sporů. Všitky holce v národné draště vokou mě. V Bančicách kukuje na 35 mm by doromady 61 sporů holce všitky v národné draště. V čornom komcu postará se sobotu 20 sporů modostných vo mě metanie. Holce bych o všitky vojorovskou evangelskou svěděnskou drastu zvoblekli. 9 dětšacích a 10 modinských porů měch v serbských bazicách na Mirmetanu. Tež tu bych o všitky holce v národné drašče. A v Sernenách by doromady 16 porů dětší a nímale všitky holce bych o národné drašče. Dokéž měch tam lica telko porů jsou nedom 4 městských králů zvěštví.
3: Na zvjazkovém finálu Mordžina trénuje za Olympiu v Berlíně je volejbulové mužstvo Voklečanský vyššie šule štornaté místno obsadilo. Po třech porážkách v mězikole raješe serbský tým štvrtk vo doskončné zaměstnění. Tam přesadžichu so přeč v mužstvu z Porynskop-Falce v Rýr vo třináté místno sú Voklečenio mužstvu ze Saksko-Anhaltské snadně z 1 k 2 po sadžbách podleželi. Šulorio v Berlíně podpíralo je 10 starších.
2: Dohromady 90 šulorio a modostných je so zajšu týden na zazbího projektu Nemsko-Serbsko ludového dživadla pod hesvom Chcú domoj v obdživo. Zhromadně s viacerými partnerami, mězními Tespis Centrum, Budovské vopomniště, Kooprinné serbské kulturné brigády, Serbské modinské dživadlo. Chce Nemsko-Serbsko ludové dživadlo s projektom Modrých ľudí z tu a v Ukraja v starobě 12 do 18 let narečeť. Nastać mają jednotliwe dzielniczki z wszelakimi czeżiściami. Tak chce, że ryczne bariery my z młodostnymi potorać, z tym, co zromadnie raja, rejuje albo też kulisy twaria. Klitu w februari chce, że w udziałki przedstać. Chcú domoj je projekt, który zjazd spichuje.
3: Drežďansko-Mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je nedželu v Radvoriu doromady peča štoce či modostem zakrament sviatého firmovania spostil, što na čolcu by v družče drastče. V Báčenu je nedželu 8 dětí k prinému sviatému opravenu švo 4 holce a 4 holce, miestnými družce. V Kruščicách sú nedželu toho runia prinesiate opravenie sviečili, doromady 20 dětí je prinie raz k blidu Božemu přistupilo. Holce bychu všitke v družče drastče, a tež v Drežďanách sú prinesiate opravenie mieli, miest dětšími by jedna serbská družka.
0: Zatkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Každou pondělí.

0: Hej Franco, tak spěšně je so prvnia hodina našeho džencišeho úsvania tejšižo minová. To pak nereka zo so odnětka tu vosudžimoj.
1: V druhé hodině zaberáme se s najaktuálnějšími novostkami ze sebou. Jsme se měnice měst druhým s vokničanskými volejbulistami rozmluvili, kdy jsou za čtvrtý den Zachsku na zvězkovém finálu zastupovali.
0: Mimo toho vůhodnočíme mějmětane v Pančicách kukuje, na kterémž je se modžina jenož tak kopiva.
1: Dále máme za vás novostky z mezinárodného sportového světa a zaberáme se se sportovým vělškom konstantinia tu podle nás ve Vůžicu.
0: O tom všem slyšíte nedom jace, tež v druhé hodině Džepak vězo tež dále z hudbu našich připoslucharů. Naša hlží má za vás netko malý přelad, na kotre titule můžete se veselit.
2: Hej, prvnja hodina je hižo zase nimo, ale žan stres. Serbská modina je si tež za druhou půjcu vůsovania dost špengarů vůpytala, kotrež nás v příchodní hodině převoduje. Tak jsme čo se měst druhým na rejovač vonka v dešťiku od skupiny Holarský Věselič.

0: Kaj smo i vam runje hižo povedavaj, su so zajšu tydzień v Berlíne nekak 2800 modostnych na zjazkom finalu Modžina trenuje za Olympiu a Paralympiu v ubeđuali.
1: Jez druhým su so tam v Berlíne tie šulorio v Okličanskej vyššie šule Michał Hornik v obdželili. Náželníme voni dženca večer kvíle so z nami tu live rozmoveč, dokýž debia šulorio tučasne za ich zakončace prúvania vuknič.
0: Sedom rajorio je si tam dojevo, do toho su však ve okrizu regionálne a sakské finále dobili. A so tak kvalifikovali a potom stež tam před mústvami, kýž celé nemskeje přijedu.
2: Na gusche pat jas na pertebo trainere na polu von bische do popro zelle mirne wir brauchen ikemo tun so team bische zelle mirne ha bist du der damal oder einschlagen nat wir alle den schon gus eingeschüchtert wo wir auch
3: wir müssen ein na gusche pat na pertebo li da geht den dotter tag alles mo von dam na reinischus sali oder popro schwopme nun gerade wird ich damal be was bitte wenn er gute Part gegen den Silne Musfara ist gleich Joel Bayersko.
1: Dobe najčaši přečunik, ale na koncu su tam tešte su 0-2 po sačbach podliželi, svoj najlepši vukon pokazali a duo sobudiaželi. Nichos su na koncu druhé miestno obsadžili.
0: K vistem rám su samo svojskih fenomili, kýž su extra do Berlína přijeli.
2: Ja som sa jara, šo sme mač veselí, a šo sa tamo, zo su te poprom tu boli, su nás potvorali. Jana Sotra od našich Soborajorov je zogo šildpasliva, kaj monsterblok, abo tak nešto, a potom si to hore džaržili, když smo im blokovali.
1: To byš taj Simon Voče a Markus Ritschel, kotraj staj so z dalšimi zajšvitiđe na zvjazkovom finalu v Berlíne v ubeđovavoj. Přišel ne spil, za vás jesi Simon Voče sam vupetal.
4: Ja si v jednom spil kravat noa doba.

jesem. Vime znajeće. Ja ta se mi je ljubil, kurju jenuž džečel. Pomam kuži nuzel, malých ľudí přečel. Kajše brzam pisal, peknu sapski kuzvo. Jeho knize skutkuju, kaž teki pravo je luzo.

0: Zdobiše skupina Janka Hanka ze svoje stučku Lubka Lilia, kiš je si šivaca osoba pšova.
1: Also, ja sem Florian Zelnak, ja šinžem z Pančicach, a musimo runde po mene metano. A za zadkulu, ja se pšem Lubku Liliu, dokaž to je za me einfach tu najrenčne serbski spiju.
0: Hej, hižo v prvni odžine smo vam včera žili zobe v kukuje konce džina Vulka Feta. Mienujce, mien metanje.
2: Tam je rava skupina Studa Hewak, potaki mišenca šelakih serbskih hudžbnikov, ale tam biše v obhodže nimale cela serbska modžina.
0: A s dobom je tam telko porovokov mien rejovalo, kajž niđe druže. Leca 8. posta porov.
2: Rejovanje je to jedne, ale to šo organizovač, a všich modostih narečeč, zotež na prvú pšindu, to debi smerč komplikované byť.
0: Ničo, v kuku je to funguje, kajž praj Veronika Schneidrec.
3: Myslím to bôča kiaľa veľa digitálne, že no beží, hevák sme všetci cedlo do pustových kaštíkov čistili a sa voprašeli, modo informovali vo probách a myslím páte ľudí, tí voca možno vidia a sa praši a šindu. Ja bo rekva to skere jac šindu, hať si jem očakva od lita k litu to jac vodvia.
2: A nedom slyšíte, kak je tam konc týdňa bylo?
0: Miestom dostanete nešto na uši, přichodne spievčke si Beno Čemel vúpytal.
4: Môj najľúbší spiev je Petunia od Mlčí Mecliša, dokýž je to jaká staré, a to nieká sa horešišlo přes to dživadvo skázané prslak, kde sa s mojimi přičilami si uhľadol. A to je to nieká môj najľúbší spiev.

0: Doch su krušćenu ja potakim kitro nešto na noj stajli.
1: Hej, a nicienoš piatka na jubileju su krušćenu svičić moli, ale tež včera. Ve vokrezine vyše Lize přesadžichu su krušćenu přečuva cilke z Kulova po 90 menšinach z C2. A to hač runiš rajachu vod 540 menšine jenošišče z 10 rajoremi.
0: Cilce v rotu za krušćanu bychu Franz Josef Bienč, Oskar Hausch a Mato Gieswog, s tym ste krušćanjo netko na 10. miestnje vyše v okresnej ligi a sú so po 5. dobyčach za sobu za kritiske kone do tabulky vúrali.

0: po takim rano štart do tydzenia za všetkých přivěstnikov krošťanské športové jednotky.
1: Netko nedom daleké příšené témě vokovo športa runie staj Franc a ja vám hižo o tradicijskim duelu SJC přečivo musuje Dynamo Dresden rozpravevoj a Franco vostanje moj nedom raz při športe, abo?
0: Hej, kaj su zaujšte mnoze z vás sobu dostaneli je 28-letný nemský ultraatlet Arda Saci minjeny týden od vútory hač do včerajšieho večera na 600 km dojej čare po USA popučubil.
1: Čara započeše so v tak mienovanom Death Rally ju v Kalifornijske a vedeše jeho po pustine hač na Santa Monica Pier Los Angelesu.
0: Spočatne předovzal je se atlet tuto 600 km dojú čaru v mene a 60 hodinách zmištruvač, što je so jemu pak tak celé neporadí.
1: Včera večer okolo 23 hodin nemského časa dobiežal si Arda po 123 hodinách 11 menšinách a exaktne 10 sekundách do cíla, što ešte přišiem vôľkotný vúkon za 28-letného atleta.
0: Zomôžete si to raz blipe predstaviť, 600 km je viac a 14 maratónov za sobu, a to bez väčšej prestávky. Celkodne převina Arda tež ište celé žipodla 60 vysokostných metrov, s ktorými môžeše sa dvojice na najvyššiu horu Nemské dobienoč.
1: Umenenia při bejaniu za atleta tež tak celé jedno ideálne nebychu, napríklad bychu vodňo temperatúra hač do 40 stupňu Celsiusa a asfalt je so v horcem svuncu Ameriky zdieľa hač na 60 stupňu Celsiusa v čopliu.
0: Hej, to je vopravde budne, zo je Arda přišim přečano. Viele ľudí je jeho tež podpirao, mies druhým tež u livestreame, kýž má tak stav dženca večer, dohromada 950 miliónov kliks na YouTube.
1: V livestreame sú jeho tež přeco zase znači influencerio podpirali, kež napríklad najväčší livestreamer nemský Elias N. 970.
0: Arda Sačin je pak si ze svojim bierom Samsung spielnil, ale je tež mnoho modrých športovcov motivoval. Se svojske bianske trije zač a so tak prawe wubiać.
1: Na da Franco ab trije na noj a potom tiež biame z najmenša tak daleko kaž Arda.
0: Ha, ne Franco, ja si nemusu za to nešto buže. Moj dvaj tla runie tak 6 km schaffne moj. Ani Slavia máš nesmoj přizvene.
1: Na haj, da dobe moj nešto ište trošku trénovač a tak doa dostanete v přišelný spiel na vuši a to minúce pravú dujorskú hudžbu.
2: Abočko nás Kristus, Stanko Fritscha, ja si bu rade pšao pšerovanku od kruša muzikantu.